Můj kůň se ohlíží a tempo ztrácí, zpěv ptáků v korunách stichnul jde spát. Věřím, že nade mnou tam někde v mracích září má šťastná hvězda na pořád. Na hluchým potoce klajnil jsem dobrej, prospektor sliboval mi zlatej důl. Válku jsem přežil, zbyl jen mundur modej, dva joky dřiny zas mám v očích sůl.

válkou se usmíříš, leč jiskru ztrácíš, plamínek svědomí nestačí hřát. V bláznivých snech se neustále vracíš k té svojí šťastné hvězdě na pořád. V Kingtownu za městem přišla ta chvíle, stála tam u cesty uplakaná, tak teď se mnou ty nekonečný díle putuje tahle duše ztracená.

Stále se ohlížím a tempo ztrácím, z pět ptáků stich ležím, jdu spát. Věřím, že nade mnou tam někde v mracích září má šťastná hvězda na pořád. Teď leží vedle mě zavřený oči, kolem pár copánků rozhozený. Musí být zázrak, když do cesty ti vkročí takový poklad zas má.

jak jsem šťastný, že tě mám. Dobře vím, často jsem

tašku. Vyrábím si návyk na tabák, jen občas přimaluju na zeď nářku.

zahořel knot svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

zavřel k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovlásku po tvé rtěnce perleťové. Na ústa mě už neklove černovlásku. Stýská se mi černovlásko, smutný

pláčou dlouhé samohlásky. Stýská, zůstala si mi pod víčky, dohořel k noc svíčky, uschly tvé slzičky.

sakra, co bylo to poslední? Jo, už vím, ale Alzheimera ne, to ne, to co to jsem ti, Slávku, touhle písní vlastně chtěl říct. Ale

Pilá, pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře. S hukotem k tobě promluvá.

Takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

I dnešní noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se na to, že za

silnice číslo 1 se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Ráda se líbala a ráda dlouze smála, citovala Seneku a na saxofon hrála. A když mi po měsíci dala k srdci klíč, no já vám řeknu krátce, já byl

a je mu jedno nějaká inflace a drahota, jo. Jejda po praseti, kejda, po teleti pěkná vůně, po dívce srdce, co stůně. Jejde po praseti, kejda, po románku bič a rychle pryč.

barvy. Po nocích jsem čistil čakry a nánosy karmy. Vodila mě přímo mezi kamarády jogíny a doma pak nutila mě nosit její legíny. Jejda po praseti kejda, od peleti pěkná vůně, podívce srdce co stůně. Jejda po praseti kejda, po románku pič a rychle pryč.

a temnou skrytou hmotu nenamatáš. Chtěl bych umět lidi milovat, prej stačí jim pár věcí dobrát.

Neděle podvečer, vzduch jenom tak nasyceně škytá, listí je spálený,

stín, co nejde vyplašit. Ví o mně, já vím o něm. Oba se stejně

zastřítím v zátylku oči svýho bráchy. Měl bych snad cizí rozum do hrsti, jenom tak nadarmo brát. Jsem ten,

dívám se napravo. On zastoupí mi cestu, vždycky tou druhou stranou, než já, hlupák, čekal bych.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Jednou v zimě, tak polovina prosince, spal jsem v hotelu někde u Třince. Něco zrovna si mě táhlo ve snu kolince a náhle mě komár u ucha písku, zatracenej komár.

po Praze. Těch bylo vždycky dost a říkaj tomu šikovnost. Pijí mi krev a ještě chtějí, abych tleskal jejich odvaze.

má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání a kolik znáš tajemství, jak se ti spíš.

proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptá, jak se ti spíš,

a tak se ptám, jak se ti spí. Možná se vrátíš.

0: je krátce po páté.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
2: Do lesa nahlas jsem volal,

je tu podzim a prázdná síňka, do noci zakrádá se síc. Času jak čočky do okřínka. A nevrátil jsem nic.

Právě k noci, když ráno mě za dveře postavíš, pak budu průhledná a změněná. Drž mě pevně, jsem skleněná. To, co je ve mně, bude i v tobě. Máš pohled skelný, teď se podobáme sobě. Jen ty jsi obal živý a méně trvanlivý. Žiješ jen jednou, tak na zdraví. Mě vždycky někde daleko, kdo si znovu rozstaví. Vrátím se nová, jasné je tedy, že se nevidíme naposledy.

Když na dno si sáhneš, na dno mé chceš padat. Život jen se mnou dá se zvládat. Prý je ve mně pravda koncentrovaná, odpověď na otázky někde.

Je život po životě, jestli spravit dá se to, co bylo špatný. Jestli jsi ztracený, anebo vratný, jsem prázdná stejně jako ty. Přestože se můj obsah do tebe vlil, mě spirit opustil, aby vlil se ti dožil. Tak neříkej, že už jsi dožil.

až bude po všem, chceš tu být se mnou. Na cestu zahraju ti na skla skladbu jemnou, až ti vypadnu z ruky a zbydou jen sklíčka. Nebude tu nikdo, kdo by nám zavřel víčka.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vzduch voněl senem, létem a sexem před svatým jenem v kapli

Někdo spokojí se třeba s málem a někdo zase chce být motýlem, snad si šťastnej hovniválem. Seš

Chtěl bych se slůvkem dotknout hraní vláhy, která se chystá svlažit horkou zem. Odloupnout tiše kousek mléčné dráhy, poslat jej tobě hvězdným povozem. Chtěl bych se slůvkem dotknout letu ptáků, přeletět mžiku celou čínskou zeď, pozdravit cestou psaní od pošťáků, které si žádá spěšnou odpověď.

řezat cůbky smutných lip, kolébat snění ve tvém polospánku, na moři hladit hry.

ještě si nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. A spoustu dalších věcí si mi dala, směl jsem

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy ne.

Za tvými okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy ne.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things. Rock and Folk.

pro cokoliv rozptyluje při práci. Za to tělo, to je dílo, nohy, ruce, sádlo, špek, to ono školu vychodilo. Na něm stojí příští věk, to ono se v řepáku stroje, či rukojeť v praporu, v každé

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní stál.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Pojedou.

0: po letech je tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou. Pojedou, pojedou, pojedou.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Rádio Folk. Váš klidný prostor.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Každý ráno mám pocit, že se

let trošku poznat tenhle svět. A nic víc, mět třeba nět, nechtělo se mi zpět. Z oken autobusů krajina jak ze sci-fi filmu, jen několik kusů.

Mám pocit, že jsem něco propás, neslýcháno. Včera hlásil, co si školní rozhlas,

a srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

0: nepřidal?
1: Ne.
0: Tobě to nechutnalo?
1: Chutnalo.
0: Kdyby ti chutnalo, dal bys si ještě?
1: Co na to říct?
0: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo. Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

0: zamlaskat a jindy to chce facku. Pak tě ale spraží hlas, jak žhavý slunce za dne, řvát rozkazy i ze spaní, náš kapitán to zvládne.
1: Celý tenhle cirkus začne každý večer znova, k tomu stěžeň hrozně vrže, není kam se skovat. K praskání a skřípání se každou chvíli přidá i těsně sprostý klení ducha kapitána Kida.
2: Atrace nás

chvíli sing, sing, už ležel v tmách a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem

Dnes v noci zase nepůjdu spát, a když, tak někdy pozdě k ránu. To vždycky z října na listopad si moje můza

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
2: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady a ty počty si, kdo

nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty. K bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda mi totiž hrozně chybí,

však ještě hrůza visí nad krajem. Těžké je mít se rádi, když jsme si postříleli navzájem své nejlepší.

nenajdeš, ta je jen ve mně. Tu nikdy nenajdeš, ta je jen ve mně.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

9 hodin 25 mě opustilo štěstí. Ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál. 9 hodin 25 jako bych dostal pěstí. Já za hodinu na náměstí měl jsem stát, ale v jiném městě tvá zpráva.

stojím tady s drápěma, s ohryzanýma fusama. Spolku státy za uchem a s montarkama pod suchem. Čuši tady uplotá zemňu mojeho pata. Čekám až do letizí, jak ti

Na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména. Pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech. Pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

než začne den představy vznešené. Říkali jim víly, když ještě měli jména, pro vše, co nám zbylo, jen vytesáno v kamenech. Kolébka té síly je ve snech uzamčená.

podobně, neníčí mě spěch a schon, všechnu práci za mě dělá náš mazlíček šedej slon. Na chobotu houpá děti, jedním slovem paráda, tak si žijem, jak čas letí a každý den estráda.

tohle žeru, hele kámo, kde se ten slon prodává? U cirkusu měl jsem kliku, to se často nestává. Koupím toho elefanta, musím ho mít stůj co stůj, že seš to ty, dej půl mega a sloneček bude tvůj.

No jak tě tak poslouchám, hned ti dobrou radu dám. Když slonečka pohaníš a zlý slova nehlídáš, nejspíš se ho nezbavíš,

ta hrůza, než se naučíte pár slovíček a na tož stran. A u nich každé malé dítě musí být rovnou.

Já město znal, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak led. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

město znal.

Zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom Shine o opeře a válčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, a škoda každé ráno.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.

Už vím, že zle je, vzduch se jen chvěje, cikády tikají. V dálce zní zvony a troubí sloni, noc mi dnes tyká. Kostelík klinká, beránek spinká na svatozáři. Mrk na mě z hůry, na křídlech můry, zahlíd jsem stáří.

zasadili plot a vlci chytaj ovce, co nepřelezli plot. Život se nádherně blíží, pak přijde věčnej klid.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílám za listem list.

sebou chudí ustát, z jakýže dál zemět někoho rád. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár skvěšných pater a je to něco.

a mě už v uchu hrozně kručelo. A ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím?

na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, čas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo,

poslechlo vůli Boží. A zítra vyprodáno, přijímá nový zboží. Co je svět k mání?

velký vůz, kolik ztratili jsme mus, naše jizvy sečných ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad, to jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat. Dokud oheň

Teď už mi říkej tak, jak chceš, kdo pro tě vlastně jsem. Řekni, co celé roky říkala jsi jen čtyřem hluchým zdem. Teď už mi říkej, jak ty chceš, země měřič nebeských sfér. Sladký a dochvilný jak kozina, švejk český a hasfér. Tak mi říkej, jak ty chceš, Nikola Šuhaj tajemník, Jánošík, co má všechno na háku, smrš bez kříž.

jak ty chceš, v jaké roli pro tě vlastně jsem. Říkáš Mozartův Don Juan zpívaným kastrátem. Tak mi říkej, jak ty chceš, vegetariánský vůdce mas, Don Kichot, co žije s akcií větrných mlýnů už příliš dlouhý čas. Tak mi říkej, jak ty chceš,

říkej tak, jak chceš, jak nemohla jsi dřív. Když se stále divila, jaký žiješ div. Když býval jsem tvé želízko, v ohni lásky rizíkov. Když říkala, tolik tě miluju, že ani

0: větvičkou do nich píchla. Nic nestalo se však.
1: Větvičkou do nich píchla, nic nestalo se však.
0: Chudák holka si vzdychla.
2: Ach jo.

oblásků, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil do hlavy, až by se mrtvý skácel.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Odkud přichází ten

na ten čas, snad, že to dávno již. My květy spolu trhali, zda ještě o to

hospodě brat. Praha v 6 hodin, ještě srdce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme madla, jí čeká rudé právo a mě už padla. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Na schodech tam se dějou divy, tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno, neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní, my jsme milenci velice opatrní, v průvanu na schodišti vlasy nám lítají, nevěc

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

restauraci na nádraží, ti dáš lejška při pěti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je v ráži a svůj příběh nadšeně ti vyprávíš.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

Byl vítr a svouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu.

byl vítr a já jsem se rozhodl, že se snad přiznám, že všechno špatný je opravdu jen moje vina. I vítr a déšť, zlámaný stromy a zima. Poměry v Kongu,

byl vítr a ze stromů schazoval z cvrklý švestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu vadly. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den.

0: skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

cest, památka zaniklých měst, si pro mě krásná galino. Jsi moje osamění, galino.

zbytečný smrti, Galino. Nějak mi nejde spaní, Galino. Byli jsme nevybraní, Galino. Jenom si proletěla

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Potkal jsem tě na náměstí, přálo mi trochu štěstí, do kašny ti spadla knížka a dík té náhodě. V románech se běžně stává, jak jsem tam postával, vytáhli ji a pak sušil v hospodě. Přestože písmenka ze tvé knížky obtiskla se na talířky. Bylo už tak nějak dáno, že si řekl,

Setřu si jackpot z čela a vsadím do rulety, nás čekají jiný světy. Jak bys to nevěděla, stačí jen 300 mega a sny se uspokojí jak malý kostky lega.

je nám 30, v ráji pod fíkovníkem, já chtěl bejt s bohatlíkem. A ty z bohatlice, číslo a další klapka, tu scénu vidím jasně, už kradu zlatý jabka, už budem se mít.

hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk. Naše zraky.

ještě chvíli, ještě chvíli, hromady bláznivých vlastních přání. Berou mi síly, když se ohlížím.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Po cestách na cestách se touláš a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.
1: Zaklepej, zaklepej, zaklepej.

až přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženě a nevěsta, sedneme si ke stolu, najíme se.

do hlavy, do těla. A ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

Když před hodinou začalo léto, od rána sněží z topolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou. Poslové Euse

jako můra, co se pod lampou trýzní, kyvadlo v hodinách. Jsem zralé žito ráno před sklizní, ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí. Chodím po městě a do kůry domů, ti ryju vyznání. Duše se vznáší v korunách stromů,

Bazilejské před čantánem modrý svět, je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni tam od vidění znám, jo, je vážně pěkná a jmenuje se Marianne. Pro ní námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech sochám všech svatých na mostech, před očima stále.

bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám. Ostatně jako vždy

vzpomínám, jak stoupal tvůj tep nad ránem, to když se ptáš, myslíš, že spolu zestárnem.

kdo si na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní, neb všechny ohně prý tu zhasnou uplovou. Neb všechny ohně prý tu zhasnou.

zbořil, kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě

Kolem jde déšť a letí stín, ve sklepech bouří vínovin, ohře se vlévá do peřin.

0: Moře se vlévá do peřin.
1: Mám druhou lev ve skříni, mám rozeslané.

Tisíce myšlenek do sebe vpletených, vytrysklo navenek v duhových peřejích, pochodem kupředu.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř

prostě to tak je. Co víc k tomu říct? Vlci, když je

0: Voděnka.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
2: Když vyřádit se chtěl,

z nás je nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, tento soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci,

V jedným důmku na zárubku měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jała. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, čepaní pomyl, bravkům dával žrat, děcka musel kolíbat. Robil všecko, choval děcko, taky to byl dobrotisko, ale robka tého chlopka rada ním jala. Štvero nových šatů, štvero střevice, do kostela nešla enem k muzice, same šminkovaní, sama parada, chlopka

je. Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbil. A včil má robka, rada chlopka. Dobré, co? Jak on píská, ona hopka. Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jako nás něco zastaví. Jedeme příliš rychle, snad naše těla vyplaví.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

z nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, toto soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně,

0: protože...
1: Já se omlouvám, ale...
2: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď, nás chudé veď. Vlaštovko, leď, rychle a teď.

až budeš unavená. Pírka ti pofouká, Máří Magdaléna, Vlaštovko, leď, nás chudé veď.

0: oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožní. Sex je cesta do bram ráje, sex je cesta do bram pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

za rubku. Měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jała. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, če paní pomyl, bravkům dával žrat, děcka musel kolíbat. Robil všecko, choval děcko, taky to byl dobrotisko, ale robka tého chlopka rada ním jala. Štvero nových šatů, štvero střevíce, do kostela nešla enem k muzice, same šminkovaní, sama parada, chlopka

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbil. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

Vilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem u lahve rumu.

divočák z domácněli. Posílil Vilda na výhrušance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance. A když měl přes

Pas nechtům připevnil hned, nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed.

smutně zahoukal, čas do klusu se dává. Osud se rozběhnul a já to nevěděl. Marně jsem v okně čekal na volání sláva. V nádražním bufetu

já přesto věřím, co v moudrých knihách bývá. I to, že naděje naposled umírá a že se ten

nepřítomně křepčí trosky, levá pravá, hej ty tmavá, dej mi páva, dej mi páva.

chladná jsou dubnová rána. Ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzára. Úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

kolem Atlantida a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože

osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod každej pes jiná vez.

do batohu přibalil. Když jsem opouštěl tenhle stát, pár dobrých slov, taky pokoru, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

nechali při vodce za pijánem. Já sám a ty sama

a nohy tě zebou a na zdi vidíš vlastní stín. Usínáš i ve mně, já tebou, však za obzor sám poletím.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

i nekonečná. Jsou slova slibů lehce nebezpečná, jak rosa po ránu se ztratí.

Ta na největší a nejkrásnější smutek pomene. Bude padat bílé světlo, bude sněžit komínem. Nad ohárky sníh se rozplene. Tak ještě zůstaň s námi, aspoň chvíli pod zemi. V létě jsme teprve vytušili, že na světě vždy nejlíp víme, co jen tušíme.

stromů a hrát si na pocestné, nevrátit se domů a vést řeči zcestné, utonout v moři lesů.

sedět pod klenbou hospody a hrát si na tuláky a nemít žádný důvody, čekat na noční vlaky, utonout v moři piv a v moři utopenců, utonout v moři piv.

0: zasí pod klembou hvězd a hrát si na volnost, nechat prach dlouhých cest a nikdy nemít dost, utonout v prachu měst a hrát si na svobodu, utonout v prachu měst a hledat živou vodu, upadnout do bláta a zase znova vstát, života bído, přece mám tě rád.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.

nastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previt, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

skáčou blesky o zem být. A hledat budu v poušti Gobi prameny, ze kterých lze pít. Prameny s vodou, která šeptá tajemství, až se tají dech. Odpust mi, nic jsem nepochopil, prach se ti třetí.

škrtnul v pokoji poslední sirkou. Hned se tu vlní v kobereci moře. Na stropě začnou souhvězdí hořet. Městě zrosí šat z tulipánů. Splní se každý ze snů nebo plánů. Tam z mostu visí hrozny karamelu. Do nebe, které nikdy nezastanou.

0: Je krátce po půlnoci.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Kdo tě poprvé vysadil do větví stromu? Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu? Vidíš to před jaří, jen kousek od domova?

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad,

oknem z domu, sedám si na zem pod jabloní, na mě se nikdy nedozvoní lampion jabloňových květů.

včel jak za sokolských sletů, po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám. Lampion jabloňových květů, nejlepší ze všech možných světů, je prý ten, kde jsem.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jak se ti spí. Má lásko, jak se ti tančí.

a kolik znáš tajemství. Jak se ti spí a víš, jak moc chybíš.

proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptá, jak se ti spíš,

a tak se ptám, jak se ti spí. Možná se vrátíš, až přijde čas, možná tě potkám tu pravou chvíli, zkusím se zeptat, lásko.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Zase hraješ

ani odpověď na zpověď neuslyšíš. Tvoje slova půlí srdce zase vedví, jeho arytmie ta je dávno pryč. Z rán ztratilo se tvoje, můj milý,

Zase hraješ svoji knoflíků válku, když se halenkou prodíráš ven a víš, zbylo dost otázek, co plní dno šálku, k snídani odpověď

Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu, už jenom Slávka, předsedu Fajn klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

máme tu jednoho Jimmyho, štědýho knírače krátkosrstýho, takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse Jimmy Voďas alias Mirek Vodička.

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy mandarí, Milan Pilař a moje kytary.

Trním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová.

Jemu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Poukačka, banjo, gitara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro vás.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Je krátce po jedné hodině.
0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some.

tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuš mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok.

smutno. A tak jsem zase vyšel mezi lidi. Srdce potřebuje svý, a kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mysliť.

ten převelikej divnej svět. Od stolu ke zdi, tam a zpět, láká mě vždycky. Po chvilce, abych se změnil v opilce. Dvě staré pany četly si

cestě vede přes pustý sad až k čarovnému bíli, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která

šeptají a pařezy svítí, loučí se světovým budoucích vojí, co kráčí po kraji pod hvězdnou sítí, nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví v čersté skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Zvolna slábne v dáli, hukot magistrály, vůň louka květy pokrytá. Slunce praží do střech, doma dobrý postřeh, trošku toho bronzu nachytá. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál.

slunce metá mince, sbírá je pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic. Pámbulu si stírá v dlaní všeho míra, zbydou naše čáry nebo nic. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Stačí úsměv slečen, už jsem chtíčem vlečen, ať jsem pyšně línej jako veš. Než to skončí gipsem, vyndám nohy z klipsen a ty mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Očích světlo i tmu, v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sahneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo

Až ti jednou sprintem zmizím labirintem a v dálce zhasne slunce i má pleš. Žádné velodrama, nezůstávej sama, než mě jednou v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál.